0: Festival Opatija poziva vas na koncert Damira Urbana i Četvorke u pratnji Gudaškog orkestra. 30 godina pjesama, 30 godina emocija, zajedništva i uspomena. Subota 22. kolovoza u 21 sat. Ljetna pozornica Opatija. Ulaznice na mojekarte.hr i eventim.hr.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud pozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Dolina puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
3: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Tvoje mjesto za super ponudu. Pasirana rajčica 500 grama, 69 centi. Pivo Bira Moretti Limenka pola litre, euro 45. Tomi, znaš što voliš?